0: Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.
1: Positions, positions!
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa.
4: Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. HBO Max přináší kontroverzní bouřlivé výšiny, Disney Plus pokračuje čtvrtou řadou argentinského šéfa a na Sky Showtime se objevil běžící muž. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Každý den nové filmové trháky. Sledujte s námi premiéry v Půlnoci v Hollywoodu.

0: Flint asked me to marry him. Heathcliff is gone. You must accept it.
1: Action! Na HBO Max přistály Bouřlivé výšiny, jedna z nejvíce diskutovaných adaptací letošního roku. Jedni obdivují odvážnou vizuální stylizaci, druzí litují, že emotivní hloubka románu zůstala pohřbena pod vrstvou povrchní estetiky. Režisérka Emerald Fennell, oceněná Oscarem i BAFTou za Promising Young Woman, se chopila legendárního románu Emily Bronteové a přináší svou vlastní osobitou reinterpretaci. Na větrných yorkshireských pláních se znovu odehrává příběh Heathcliffa a Catherine, dvou duší spojených vášní tak ničivou, že se před ní nezachrání nikdo, kdo se jim připlete do cesty. Fennell přiznává, že chtěla zachytit pocity dospívající dívky, která román čte poprvé, a to se jí zdá se podařilo víc než dost. Heathcliffa stvárňuje Jacob Elordi, Catherine si zahrála Margot Robbie, která film také produkovala pod svou společností Lucky Chap. Film měl premiéru v kinech letos na Valentýna, ale měl poměrně malé distribuční okno, takže pokud jste nestihli velmi neotřelou adaptaci na plátně, máte teď šanci na streamingu. Romantické drama pro ty, kdo mají rádi vášeň s pořádnou dávkou destrukce. Bouřlivé výšiny jsou nyní k dispozici na HBO Max.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

AMC potvrdila výrobu nového seriálu Thunder Road. Čeká nás tedy adrenalin, závodní okruhy a jižanské rodinné drama. Dennis Quaid, který nedávno stělesnil prezidenta Reagana, si tentokrát sedne za volant závodní legendy Dana Whitlocka, muže, který vybudoval závodní impérium z prašných drah a pašeráckých jíst Moonshiners. A teď ho za každou cenu brání před těmi, kdo ho chtějí sesadit. A pro ty, kdo by se divili spojení Moonshiners a závodů, není to náhoda. NASCAR má kořeny právě u pašeráků nelegálního alkoholu, takzvaných Moonshiners, jejichž rychlá auta a odvážní řidiči dali základ americkému závodnímu sportu. Seriál vzniká ve spolupráci přímo s NASCAR a je to vůbec poprvé, co závodní organizace vstoupí jako koproducent do velkého dramatického seriálu. Natáčení startuje letos v létě a Thunder Road dorazí na obrazovky AMC v roce 2027. Jaj!

0: futuro, Eliseo. Vendí mi empresa.
1: ¿En cuánto la vendiste? ¿Se puede saber?
0: Un palenque.
1: $1,000,000?
2: Na Disney Plus odstartovala čtvrtá řada argentinského komediálního dramatu Šéf a tentokrát se domovník Eliseo rozhoupal opravdu pořádně. Tvůrci Marion O'Conn a Gaston Duprá přišli s příběhem Elisea, špičkového domovníka bytového domu, který se za zády sdružení vlastníků mění v mistra manipulace, intrik a sledování. Ví o obyvatelích domu naprosto všechno, rozvrhy, slabosti, záliby a tenhle přehled využívá ke hře o moc. Pod maskou pokory se skrývá kalkulující strateg, který si ve svém bytovém domě hraje na malého boha. Hlavní roli stvárňuje Guillermo Francella. Ve čtvrté řadě se Eliseo vyšvihne na pozici nejvlivnějšího muže v celé zemi, ale jeho staronový rival Mattia Zambrano se rozhodl jeho kariéru ukončit. Tentokrát jde do tuhého, Eliseo nasazuje do hry i vlastní život. Čtvrtou řadu argentinského seriálu Šéf najdete nyní na Disney+.
3: Comienza una nueva era, sin ese hijo de mil puta.
4: ¿Qué hace con eso?
5: Hijo de puta.

0: You know, I've been thinking about the show.
1: For the next 30 days, everyone in the country is trying to murder me.
2: Na Sky Showtime přibyl akční sci-fi thriller Běžící muž a jde o příběh, který má v kinematografii slavnou historii. Předlohou je román Stephena Kinga z roku 1982, vydaný pod pseudonymem Richard Bachman. V 88. roce ho sfilmoval Paul Glaser s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli a vznikla akční klasika, která dodnes patří mezi kultovní filmy 80. let. Teď se k předloze vrátil režisér Edgar Wright, který Kingovu knihu přečetl ještě jako teenager, dávno předtím, než viděl Schwarzeneggerovu verzi, a vždy cítil, že originální příběh v ní zůstal z velké části nevyužitý. Wright zasazuje děj do dystopické blízké budoucnosti, kde nejsledovanější televizní pořad není zápas ani talentová soutěž, ale lovení lidí. Soutěžící zvaní běžci musí přežít 30 dní, zatímco je pronásledují profesionální zabijáci a celý národ u obrazovek fandí a sází, kdo umře dřív. Dělník Ben Richards, kterého hraje Glenn Powell, vstoupí do hry z jednoho prostého důvodu, potřebuje peníze na léčbu nemocné dcery. Cynický producent show Dan Killian v podání Joshe Brolina je nadšený. Sympaťák s lidským příběhem je přesně to, co sledovanost potřebuje. Tedy jen do chvíle, kdy Ben začne přežívat příliš dlouho a ohrožovat nejen plány producentů, ale celý systém. Běžící muž se nyní streamuje exkluzivně na Sky Showtime. Feeling pretty real now.
1: I need weapons, an ID, and a disguise. Holy shit, is that C4?
3: That's not for sale.
1: Don't you get it? This game is rigged.

Tak co nám přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 30. dubna? Největší hvězdnou kinoakcí tohoto týdne je jednoznačně Ďábel nosí Pradu 2. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci se po 20 letech vrací do světa vysoké módy. Miranda stále velí magazínu Runway, tentokrát ale čelí digitální éře a tomu, co s módním průmyslem udělali dvě dekády internetu. Ze světa festivalového dramatu stojí za zmínku španělská novinka Neděle režisérky Alaudy Ruiz de Azuy. Intimní příběh o dívce, která se rozhoduje vstoupit do kláštera a o rodině, která to zkouší pochopit. Citlivé drama o víře, dospívání a rodinných vazbách. Z Ukrajiny dorazil do kin akční film Na plný plyn. Mladí kamarádi v Charkově pořádají ilegální závody v podzemí zavřeného obchodního centra. Z nevinné zábavy se rychle stane nebezpečný biznis a když se do toho připlete rivalita kvůli holce, jde o víc než jen o rychlost. Do kin vstoupil také záznam koncertu Power to the People, John and Yoko Live in New York City. Nově restaurovaný a remixovaný záznam dvou vyprodaných koncertů Johna Lennona a Yoko Ono v Madison Square Garden z roku 72. Byly to jediné celovečerní solové koncerty, které Lennon po Beatles odehrál s Elephant's Memory, Stevem Wonderem a dalšími hosty před 40 tisíci diváky. A pro píďata mají kina nově v nabídce francouzský animák Legendy Alicie o partě kdysi slavných strážců planety, které zlý čaroděj proměnil v děti. Než přijdou na to, jak kletbu zlomit, musí se nejdřív dát zase dohromady. Tak to byly kinopremiéry posledního čtvrtku. Hovk!

0: Holender a Rozanov. Dvě největší hvězdy ligy, dva kapitáni a jeden nesmířitelný boj.
1: Sluší ti to, když seš naštvaný, Holendre. Skoro vypadáš jako chlap.
2: Soustřed se na puk, Rozanové. Dneska nevyhraješ.
1: Máš 5 minut, než se ostatní vrátí na hotel.
3: Já vím, tohle je šílenství. Zničí nám to kariéru.
1: Tak proč pořád přicházíš?
4: Dva týmy, dva rivalové a jedno tajemství, které nesmí vyjít najevo. Spalující rivalita. Hokejová romance Rachel Reed, knižní předloha globálního seriálového hitu, nyní v českém vydání od Zoner Press. Co když je váš největší soupeř to jediné, co skutečně chcete? Knižní romanci Spalující rivalita vám přináší nakladatelství Zoner Press. zonerpress.cz

0: ¿Es hermoso amar? Y ser libre al mismo tiempo.
1: Na Netflix vstoupilo španělské drama Moje nejmilejší seniorita, které nás zavádí do světa, kde hledání sebe sama vyžaduje skutečnou odvahu. Režisér Fernando González Molina vypráví příběh Adély, tichého samotářského děvčete z konzervativní rodiny, která tráví dny mezi rodinným starožitnictvím a výukou náboženství. Adéla netuší, že je intersexuální, ale tahle nevědomost ji celý život tiše formuje. Pak přijde nový kněz, vrátí se přítel z dětství, na scénu vstoupí záhadná žena Isabel a Adéla se vydá na cestu do Madridu, kde se bude muset postavit tváří v tvář sama sobě. Hlavní roli stvárňuje Ana Castillo, po jejím boku se představí Manu Rios a Paco León. Španělský film Moje nejmilejší seniorita je nyní k dispozici na Netflixu.
0: Todas las cosas que no sé de mí misma. Mi cuerpo. No tengo una vida que me consuele.
2: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

Dnes startuje v Liberci Anifilm, jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Letošní téma jsou mýty a legendy z celého světa. Návštěvníky čeká přes 500 snímků v 8 soutěžních kategoriích, od celovečerních filmů přes videoklipy až po virtuální realitu. Zvláštní pozornost si zaslouží sekce věnovaná irskému studiu Cartoon Saloon. Tvůrci kultovních filmů přivezou svůj nový krátký film Eiru a v Liberecké galerii Lázně vystaví originální artefakty z vlkochodců. K výročí 25 let festivalu se do programu vrátí také vítězné krátké filmy z předchozích ročníků. Festivalové centrum bude na Libereckém zámku, program se ale rozlije po celém městě, od krajské vědecké knihovny přes historické náměstí až po Palác Líbig. Anifilm 2026 potrvá v Liberci až do neděle 10. května. Podrobný program najdete na anifilm.cz.

0: Good morning, Sergeant. I understand we are minus two men this morning. I'm surprised at you, gentlemen. Here I am trying to be your friend and you do these embarrassing things to me.
1: Action. Na DVD vychází jedna z nejlepších válečných komedií hollywoodské klasiky Stalag 17 Billyho Wildera z roku 1953. Děj se odehrává v německém zajateckém táboře pro americké vojáky. Mezi vězni bují podezření, že je někdo z nich zrádce a informuje Němce. A hlavní podezřelý číslo jedna je seržant Sefton. Ten si totiž v táboře žije relativně pohodlně, protože s Němci čile obchoduje a za různé výsady si přilepšuje, kde může. Je to ale opravdu on? William Holden zahrál tuto roli tak přesvědčivě, cynicky a zároveň charismaticky, že si za ní odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon a po právu. Billy Wilder, mistr žánrového balancování na hraně dramatu a komedie, si za režii vysloužil svou čtvrtou Oscarovou nominaci. Trochu stranou přitom stojí fakt, že velitele tábora si zahrál slavný producent a režisér Otto Preminger a nominaci na Oscara ve vedlejší roli si připsal i Robert Strauss v roli přezdívané prostě zvíře. Stalag 17 je film, který se nedá škatulkovat. Je napínavý, vtipný i drsný zároveň. Přesně takový, jaké Wilder uměl natočit jako nikdo jiný. Stalag 17 je nyní k dostání na DVD a pokud radši preferujete streaming, Prime Video ho nabízí k online vypůjčení.
2: Yeah, life was confining, but never dull in Stalag 17. The boys were up to something new every minute. There were the races every afternoon. A dance on Saturday night.
3: Did anybody ever tell you you had the most beautiful legs in the world?
2: The cocktail hour when the bar was open.
4: What are you serving today? Nitric acid!
2: And if you think everything was roses, it wasn't. Stalag 17 was a hellhole where no man ever escaped alive.

0: Jeho zbraně totiž začne zabíjet. S pomocí staršího a rozvážnějšího kolegy Sata se pustí do stopování vraha v dusivém poválečném vedru Tokia. Toshiro Mifune a Takashi Shimura tvoří neodolatelnou dvojici a Kurosawa přes žánrovou zápletku krimi thrilleru mapuje traumata a morální rozpad japonské společnosti po válce. Čím dále Murakami hledá, tím víc nachází i sám sebe. Tato speciální edice nabízí nový 4K digitální restaurátorský přepis s nekomprimovaným monofonním zvukem, rozdělený do dvou disků. 4K Ultra HD s filmem a Blu-ray s bonusy. Mezi nimi najdete audiokomentář filmového historika Stevena Prince, krátký dokumentární film z řady Akiro Kurosawa Je úžasné tvořit, s rozhovory samotného Kurosawy, výpravného architekta Yoshira Murakiho a další bonusy. Toulavý pes, jedno z nejsilnějších japonských krimidramat všech dob, najdete nyní v nejlepší možné kvalitě obrazu na criterion.com.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Tak co nového dorazilo na streaming? Na Apple TV Plus se rozjel komediální horor, který sbírá skvělé hodnocení. Widow's Bay. Starosta novoanglického přístavního městečka se rozhodne udělat z něj turistický ráj, jenže město má zjevně vlastní plány. Seriál kombinuje černou komedii, drama a horor a za kamerou stojí režisér Hiro Murai, který si vybudoval pověst u seriálu Atlanta. V seriálu září Matthew Rice a Steven Root. Netflix se vytasil s akčním thrillerem Muž v ohni, seriálová adaptace knižní série A.J. Quinella. Yahya Abdul-Mateen II. Hraje válečného veterána s těžkým PTSD, který touží po klidném životě, jenže osud to vidí jinak. Po boku má Bobbyho Cannavala a Alishi Braga. Pro milovníky japonského prostředí Netflix nabízí životopisný seriál Rovnou do pekla o nejslavnější japonské věštkyni Kazuko Hosoki. Sláva, bohatství, skandály a spousta věcí, které raději zůstávaly skryté. Odlehčenějším kouskem je švédská komedie Těší mě Agneta. Žena přijde o práci, balí kufry a míří do Provence jako au pair, kde se učí žít znovu. Eva Melander v hlavní roli. Lehká a vřelá jízda podle knihy Emmy Hamberg. A z dokumentů přidal Netflix britský true crime Mám si vzít vraha. Mladá soudní patoložka se zamiluje, plánuje svatbu a pak se dozví, že její snoubenec ukrývá mrtvolu. Klasická otázka, co teď? Prime Video přineslo dvě jihoamerické novinky. Osmidílná rodinná sága Dům duchů adaptuje kultovní román Isabel Allende. Tři generace silných žen, půl století v Chile, magie, láska a politické otřesy. A odstartovala druhá řada akce Noví banditi, takový narkovestern ze srdce brazilské pouště, kde se dávné dluhy vyrovnávají krví. Disney Plus přidalo šestou řadu brazilského seriálu Impuros. Gangsterské drama z Rio de Janeiro pokračuje v příběhu plném pomsty, loyalty a nebezpečných aliancí. Tak to bychom měli poslední novinky on demand. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na stejnou vlnu, tedy Zone Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom.
2: Půlnoc v Hollywoodu vám přináší Zoner Press, vydavatel knižních bestsellerů Spalující rivalita a Dlouhá hra.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
2: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
1: All famous.
2: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl. Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
3: And is she hot? This is Madonna.
4: Whitney Houston.
5: Michael Jackson is the man of the 80s.
2: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
6: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co nejzajímavějšího se událo v dubnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Je začátek dubna 1986 a v srdci Manhattanu na West 54th Street se naposledy zhasínají světla v prostoru, který byl od 20. let synonymem kultury, setkávání se a později nejlepších mejdanů na světě. Ale dřív, než stiskneme vypínač, vrátíme se zpátky do jara roku 1977. Kde Steve Rubell a Ian Schrager, dva mladí muži z Brooklynu, pronajali tento prostor postavený jako operní dům a poté využívaný stanicí CBS jako Studio 54.
1: Ian and I walked into this old opera house theater, and Ian and I both saw it, and we both went upstairs to sign the lease. And some people said we're crazy because we're on 8th Avenue 54th when the wet side was not then.
0: Za 6 týdnů a zhruba 400 tisíc dolarů od tichého partnera.
2: 400,000. I remember that.
3: No, it was more. Because we owed him money.
2: How much?
3: Yeah, probably another 350, 400,000. Yeah, it was close to 700,000.
0: A plus tedy dalších cirka 300 tisíc dali prostor do pucu.
4: It wasn't possible to get a liquor license in that period of time. So we thought we would go up and get a series of one-day catering permits. And so we called our company the Broadway Catering Club.
0: Zachovali divadelní lana, kladky i mosty a přidali špičkovou zvukotechniku, světla a přístroje pro divadelní efekty. 26. dubna 1977 otevřeli Steve s Ianem nový klub Studio 54 a udělali z něj během jediné noci nejslavnější diskotéku světa.
5: It was really beyond crazy.
6: I remember getting past the doorman and there was a carpeted, looked like almost a runway, and it was mirrored.
0: Vstup byl uměním samo o sobě. Vyhazovač Mark Benecky stál před těmi černými dveřmi jako Petr třímající klíče od nebeské brány a rozhodoval, kdo projde a kdo ne. A to úplně bez logiky, což byl přesně ten záměr.
6: I just remember hearing the music and I threw my coat.
7: The coat check was so out of control. I just started giving people tickets. We were hanging coats, your pretty coat. Then we were just throwing coats on the floor. Like hundreds of people must have lost their coats that night. It was total pandemonium.
0: Pozvání na otevíračku dostali největší hvězdy té doby: Andy Warhol, Liza Minnelli, Cher, Bianca s Mickem Jaggerem, Freddie Mercury, Kevin Klein.
6: It was carefree. It was hot, it was sexy.
8: Something happened from that first night opening party. The message was sent out. It was like, boom, this was the spot.
0: Od té doby tam chodili slavní herci, hudebníci, módní ikony, politici i úplně obyčejní smrtelníci na chvíli zapomenout, bavit se, užívat života a nasávat onu elektrizující božskou atmosféru. Alkohol a drogy nevyjímaje. Sex byl nepřehlédnutelnou součástí scénografie. Studio 54 nebylo jen nočním klubem, byl to stav mysli.
4: We had this massive hit. It was like a dream for us.
0: Studio 54 bylo tak populární, že i některé hvězdy musely platit za vstup a obyčejní lidé ti přicházeli ve stále šílenějších kostýmech a party ohozech, aby měli vůbec šanci dostat se dovnitř.
6: Mick Jagger, Keith Richards of course would get in, but some of the other Rolling Stones actually had to pay.

0: nuly na 100. Tak se dá shrnout prudký úspěch studia 54 a jak strmý byl vzestup, stejně strmý byl i pád. Steve Rubell se v roce 1977 novinářům pochlubil, že Studio 54 vydělává víc než mafie, s dovětkem, že si nechávají druhý největší díl peněz po samotném kokainu. Finanční úřady to vzaly jako pozvánku a 14. prosince 1978 vtrhla do klubu policie a federální agenti.
1: Close to 24 IRS agents raided the Chic Disco this morning, armed with a warrant to search and seize any and all records relating to the club's finances.
0: Ve zdech, v pytlech na odpadky, všude byla hotovost, která zaplnila nákladák, ale agenti ovšem našli i sníh.
2: We got ready to fight the government.
3: There are incidentally 37 lawyers working on behalf of Schrager and Rubell.
0: Rubell a Schrager byli obviněni z rozsáhlých daňových úniků. V 80. odsouzeni na 3,5 roku vězení, které jim ale soudce nakonec krátil na 20 měsíců. A ještě v témže roce Studio 54 prodali Markovi Fleischmanovi. Jenže svět se mezi tím změnil. Ameriku sužovala hluboká ekonomická recese, disco zemřelo, AIDS začalo vrhat stín na celou éru nespoutané svobody a New York se topil ve vlně kriminality.
4: And you think about what Studio 54 and what disco life looked like to somebody working in the Midwest who now lost their job and is never coming back. You know, you blame it on all these people.
2: People, you know, we're pissed off. We upset the status quo.
0: Studio 54 pod Fleischmanem fungovalo jako nostalgická kopie sebe sama. Název byl stejný, ale magie vyprchala spolu s Rubellovou nespoutanou kreativitou. V 84. to Fleischman vzdal a prodal dál. Noví majitelé zkoušeli různé koncepty, ale žádný zázrak se nestal. 1. dubna 1986 tak přichází definitivní konec ikonické newyorské diskotéky Studio 54, která na konci 70. let přepsala pravidla zábavy a na pár let přesvědčila celý svět, že ráj existuje a má adresu na West 54th Street.
4: It was like an adult amusement park. They had a real sense of what people wanted, you know, adults wanted.
5: They invited the people that everyone else wanted to be in a room with.
6: I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques and I don't like them. It's just exciting, honestly. It's one of my favorite people because he's genuine and for real. It's where you come when you want to escape. It's really escapism.

0: V létě 1985, v době, kdy Janet Jackson nahrávala ve studiu Fly Time v Minneapolis své třetí album Control, šla z hotelu s kamarádkou na taneční trénink a po cestě je zastavila skupina starších mužů. Jak to sama Janet popsala, byli emocionálně agresivní a zatraceně sexplicitní, ale ona se jim postavila. A z toho pocitu sebeobrany se zrodil námět na dvě písně. What Have You Done For Me Lately a především Nasty. Druhý singl z alba Control, Nasty, vychází 4. dubna 1986 a choreografii klipu pod taktovkou režisérky Mary Lambert navrhla jistá Paula Abdul, která se v něm mimochodem i objevuje a brzy díky téhle spolupráci nastartuje vlastní kariéru. Producenti Jimmy Jam s Terry Lewisem dali Nasty ostré synťákové riffy a heavy drum machine groove. Hard funk, který pro pop není v této době zrovna obvyklý.
1: When people ask about the sound for Nasty, this is the keyboard that did the sound.
0: Terry mluví o digitálním klávesovém sampleru Ensoniq Mirage.
1: And you basically put the floppy disk in, and then you have the sound. Every project we did, we would usually try to get like a brand new keyboard and it would then change the creativity.
0: Single vystoupá na třetí místo hlavní americké hitparády, na první příčku R&B žebříčku a Janet získá s Nasty cenu American Music Award. Kritici po letech označí skladbu za jeden z vůbec prvních příkladů New Jack Swingu, tedy té kombinace R&B, funku a hip-hopových beatů, která bude dominovat přelomu 80. a 90. let. Nasty je trefou do černého. Janet v něm dává najevo, že je pořád ta hodná holka, ale je taky připravená někomu nakopat zadek. Ne nadarmo bude jejím signature songem. Rok 1986 a 1987 bude zkrátka patřit té nové suverénní Janet, která se konečně vymanila z rodinného stínu. No, my first name ain't baby, it's Janet, Miss Jackson if you're nasty. A tahle replika se stane ikonickým sloganem popkultury a zároveň přezdívkou pro Janet.
2: Oh gosh, Miss Jackson is nasty. Yeah, I get it from

0: 2 years we're scribbling in that notebook. It's always bad, and now it's just the same thing over and over again.
1: Je 27. dubna 1986 a po 7 týdnech králování sestupuje z vrcholu žebříčku bestsellerů The New York Times nezdolný muž. Žádný politik, žádný olympionik, jen chlapík s amnézií a řadou falešných pasů. Jason Bourne.
0: I do remember something good all the time.
1: Robert Ludlum vydal druhý román s postavou agenta Jasona Bourna, tedy Bournův mýtus, a rozjel tak cestu ke knižní špionážní trilogii. Ale není to pokračování v obvyklém slova smyslu. Je to eskalace. Příběh se vrací k Jasonovi několik let po událostech identity a tentokrát mu někdo ukradl jméno. Existuje totiž falešný Bourne. Zabiják, který se za něj vydává a rozehrává mezinárodní krizi, která přinutí pravého Jasona vrátit se do hry. Zapomeňte na Gretkova a krytí staré CIA operace v Moskvě z filmové verze z roku 2004. Ludlumův román je úplně jiná hra. Studená válka, čínský vůdce jménem Sheng, zákulisní intriky na ose Washington-Peking a komplexní politicko-špionážní thriller, který nemá s akčním hollywoodským blockbusterem Bournův mýtus vůbec nic společného. Fanoušci i kritici to budou shrnovat lakonicky. Film si vzal název, postavu, obecnou premisu a tím to hasne.
2: It's over. We're the last two. If it's over, then why are they still after me?
1: Kritici oceňují Bournův mýtus pro složitost zápletky, rytmus, napětí i Ludlumův talent vrstvit lži na lži tak, aby se čtenář nikdy nebyl úplně jistý, kdo kope za koho. Bournův mýtus navázal na úspěch agenta bez minulosti a i třetí titul Bournovo ultimátum bude v roce 1990 královat žebříčku bestsellerů. Svět se nicméně i po smrti Ludluma bude hemžit agenty se jménem Jason Bourne, protože štafetu přeberou jiní autoři. Nicméně nikdo nedosáhne takové komplexnosti, jakou ve své tvorbě představoval Robert Ludlum.
3: This is not a drill soldier. We're clear on that. This is a live project. Here it goes.

0: It's so low for me. It's so low for me.
1: Z hamburské líhně Peppermint Jam Records vylétává 1. dubna 1996 debutové EP, které Dance Floor nezapomene. Boris Dlugoš,
2: It's just Boris.
1: Syn jazzového trombonisty a jeden z budoucích klíčových německých house producentů se spolčil s další vycházející hvězdou.
3: Hey guys, my name is Musti. I'm a music producer based in Hanover, Germany.
1: Do studia přivedl vokalistku Inayu Day, která přišla původně naspívat jen demo, ale chemie v kabině zafungovala natolik, že výsledkem byl totální nářez.

0: Where is Pancake's house?
1: What?
0: We stop at Pancake's house.
1: What are you, nuts? We have pancakes for breakfast. Oh, come on, man. Okay, here's an idea. We can stop outside of Brainerd, and I know a place there we can get laid. What do you think?
0: I'm fucking hungry now, you know.
1: Yeah, Jesus. I'm saying we can stop, get pancakes, and then we'll get laid, all right?
2: Na Ameriku se snáší sněhová pokrývka. Je 5. dubna 1996 a do kin vstupuje nový snímek bratrů Joela a Ethana Coenových. První titulek hovoří jasně. Tato událost se skutečně stala. A vy jí uvěříte. Fargo.
3: Doesn't make any sense.
4: Oh, okay. See, the thing is, my wife, she's wealthy. Her dad, he's real well off. Now, I'm in a bit of trouble.
3: What kind of trouble are you in, Jerry?
4: Well, that's I'm not gonna get into.
2: Based on true story je záměrná mystifikace. Žádný konkrétní případ přesně neodpovídá ději filmu.

0: jen chtěli, aby diváci přijali onu absurditu postav se smrtelnou vážností a tahle drzůstka bude fungovat dokonale.
1: See, I just need the money. Now her dad, he's real well off, so why don't you just ask him for the money?
2: Your fucking wife, you know.
1: Or your fucking wife, Jerry.
0: V zasněžené Minnesotě potkáváme Jerryho Lundegaarda, zadluženého prodejce aut se skvělým nápadem. Najme dva kriminálníky, aby unesli jeho ženu a výkupné pak vytáhne z bohatého tchána. Plán by možná fungoval, kdyby Jerry nebyl Jerry. William H. Macy hraje muže, který se i přes třeskutou zimu pomalu topí ve vlastním potu.
1: See, these are personal matters.
3: Personal matters?
1: Yeah, personal matters that needn't,
3: Okay, Jerry, you're tasking us to perform this mission, but you won't... Oh, fuck it, let's take a look at that Sierra.
0: Steve Buscemi jako nervózní ukecaný Carl Showalter a Peter Stormare jako jeho chladně děsivý parťák Gear. Duo, od kterého zkrátka nemůžete odtrhnout oči a které vám připraví dokonalý chaos v podobě série impulzivních vražd. A pak přijde ona.
4: Hi, hello. What you got here?
5: Reggie, thought you might need a little warm-up.
4: Thanks a bunch. So what's the deal now? Carrie says triple homicide?
5: Yeah, looks pretty bad. Two of them are over here.
0: Těhotná policejní náčelnice Marge Gunderson. Frances McDormand v roli, která jí přinese prvního Oscara, vypadá jako milá teta z předměstí. Mluví tím specifickým minnesotským přízvukem, přehnaně zdvořilá, nekonfliktní, takřka nevýrazná. A přesto jí neunikne absolutně nic. Frances McDormand se do role ponořila metodicky. Konzultovala s reálnými policistkami, nosila těhotenský fetsuit celé natáčení a výsledek je skvěle autentický, že na chvíli zapomenete, že sledujete film.
4: And I tell you what, from his footprint, he looks like a big fella.
5: You see something down there, Chief?
4: No, I just think I'm gonna barf.
5: You okay, Margie?
4: Yeah, I'm fine. It's just morning sickness. Well, that passed.
5: Yeah?
4: Yeah, now I'm hungry again.
0: Natáčení probíhalo v Minnesotě a severní Dakotě za skutečné festovní zimy a paradoxně v některých dnech museli filmaři s ní dovážet, protože se oteplilo. V 7milionovém rozpočtu nebyl ani dolar navíc, ale do filmu se dostalo všechno, aby vzniklo mistrovské dílo.
6: Okay. I want you to tell me what these fellas look like. Well, the little guy, he was kind of funny looking.
4: In what way?
6: I don't know, just funny looking. Can you be any more specific? He wasn't circumcised. Was he funny looking apart from that?
0: Na festivalu v Cannes 96 Joel Coen převezme cenu za nejlepší režii. Fargo získá ze 7 nominací 2 Oscary pro hlavní herečku a za scénář. Celkově snímek nazbírá 87 ocenění a desítky dalších nominací na prestižních událostech. Kritici jsou zkrátka unešení a diváci v kinech souhlasí, protože Fargo vydělá celosvětově přes 50 milionů.
4: What about the other fella?
6: He was a little older. You know, he looked like the Marlboro man.
4: Oh, yeah?
6: Yeah. But maybe I'm saying that, you know, because he smoked a lot of Marlboros.
4: Uh-huh.
6: You know, like a subconscious type of thing.
4: Oh yeah, that can happen.
0: Fargo, kombinující černou komedii, krimi, studii lidské chamtivosti a bizarní figurky, se stane jedním z definujících filmů nezávislé scény 90. a nového moderního true crime. Inspiruje vlnu podobných krimi a o téměř 20 let později splodí stejnojmenný seriál, který si z atmosféry a motivů originálu udělá vlastní vesmír.
5: And I says, what kind of action? And he says, woman action. What do I look like? And I says, well, what do I look like? I don't arrange that kind of thing. And he says, but I'm going crazy out there at the lake. And I says, yeah, but this ain't that kind of place.
0: William H. Macy a Steve Buscemi přestanou být jen charakterní vedlejšáci. Frances McDormand se stane jednou z nejrespektovanějších hereček své generace a bratři Coenové se z festivalových miláčků promění v plnohodnotné autory, kteří umí spojit art s mainstreamem. Fargo přináší ten nevyslovitelný pocit, že tohle je něco výjimečného. Je to klenot.
5: He says, oh, so I get it. So you think I'm some kind of jerk for asking, only you don't use the word jerk.
3: I understand.
5: And he calls me a jerk, says last guy thought he's a jerk, is dead now. He says, yeah, that guy's dead, and I don't mean of old age. And then he says, geez, I'm going crazy out there at the...

0: Je 22. dubna 1996 a George Michael právě vypouští do světa druhý single z alba Older s názvem Fast Love. Na první poslech působí jako sebevědomá oslava nezávazného sexu s funky saxofonem a neodolatelným groovem. Původně měl single ale úplně jiný tvar, pomalou latino bossanova základnu, vzdušnou a jemnou. Pak nastoupil koproducent John Douglas a z lyrické studie osamělosti udělal taneční záležitost. Ještěže tak, jinak by celé album byl jeden ploužák. Co tedy z původní verze zbylo? Georgeův vokál, saxofon Andyho Hamiltona. Basový hook Douglas 2 týdny obcházel, než přišel na to, jak ho hladce přišít ke zbytku skladby. A na poslední chvíli George přidal ještě interpolaci Forget Me Nots Petrus Russian z roku 82.
1: So it's kind of like a holy immersive kind of idea.

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: Na světě se objevuje šek na 5 milionů dolarů s datem 3. května 1985. Ale proč?
1: Vítejte, Zorine. Bavte se.
0: Padouch Max Zorin prý jim chce vyplatit jistou Stacy Sutnovou. Jenže jak je to možné, když bondovka View to Kill ještě ani neměla premiéru? Vyhlídka na vraždu se v kinech objeví až 22. května 85, takže pokud jsme v květnu 85 zahlédli tenhle šek, musí to být zjevení z budoucnosti. To jen, abychom se v tom cestování časem příliš nenudili.
2: Oh, veliteli Bonde.
1: Říkejte mi James. Na Aljašku je to 5 dnů.
0: Kdo je Stacy? Proč 5 milionů? A hlavně, přežije to Bond nebo odejde z grácí jako Roger Moore? Všechno se dozvíme až za 3 týdny. Zatím víme jen to, že když někdo vystaví šek na 5 mega, tak se nejspíš něco chystá. A pokud je to bondovka,

0: I walked into the bedroom, and my 8-year-old was standing there singing along to...
1: What's her name?
2: Madonna.
0: Like that's her real name?
3: Na americkém obzoru se ukazuje další výrazná žena, která potřebuje prudit. Naposledy jsme měli v single story Phyllis Schlafliovou, která dělala vše proto, aby nebyla v Americe uzákoněná rovnost pohlaví a vystupovala s hnutím Stop Era. K tomuto výletu do historie se můžete vrátit v 75. dílu single story na našem webu nebo podcastových platformách. Ale my máme na počítadle DeLoreanu 13. května 1985.
0: About a week ago I bought this Prince album for one of my daughters. It had just won a Grammy, so I assumed that it was okay.
2: Prince, Madonna, who do these people think they are, the Vatican royal family?
3: V tento den se totiž setkává skupina žen s politickými vazbami ve Washingtonu, známých jako Washington Wives, v čele s Tipper Gore, manželkou senátora Al Gorea, a zakládá kroužek naštvaných matek aka PMRC, tedy The Parent Music Resource Center. Tipper Gore si zkrátka nesedla s Princem, ten jí totiž místo roztančené Dády Patrasové naservíroval pro její nadšené děti Darling Nikki, tedy ódu na masturbující Nikki v hotelovém lobby. A bylo zle. Hodně zle.
0: I don't need to tell you, these were words I never thought that I would hear in my own home. You know, I think we should really do something about this.
3: Tipper to nevzala jako omyl své výchovy, ale jako záminku k rozjezdu nové morální křížové výpravy na hudební průmysl.
4: Pořádek musí být.
3: PMRC tedy zvolává podporovatele za označování závadné hudby. Cílem je zavést ratingový systém pro desky a koncerty, podobný tomu, co známe z filmového průmyslu. Jen místo PG-13 budou zavádět písmena jako V, násilí, DA, drogy, alkohol nebo O jako okultismus. Ano, čarodějnice a kytarová sóla. Největší hrozba západní civilizace. Ale že jde o manželky mocných mužů, hudební průmysl je radši začne brát vážně, když na konci května 85 přistane první oficiální dopis PMRC na stole Asociace nahrávacího průmyslu, který požaduje zavedení systému označování nahrávek. První z mnoha.
2: Tak už to přehání.
5: Co s tímhle děláš? Sex jede.
3: Z původního setkání washingtonských paniček pod vedením Tipper Gore se tak stává lavina, která otřese hudebním průmyslem, povede k zásadnímu slyšení před senátem v září 85 a budoucím výhružným nálepkám kvůli bezpečnosti dětí.
6: To nemyslíte vážně? Tak pro děti.

začátku května 95 vydávají Casino Royale svůj bezkonkurenčně nejúspěšnější single kariéry. Hello. Ano, The Rock, který se stane vlajkovou lodí alba Sempre Più Vicini. Právě touto skladbou kapela definitivně vstupuje do nové éry, opustila ska a reggae kořeny a začíná

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás zprávu, která zní možná nudně, ale je to zlato. Totiž energie pro měsíc. Tým NASA testuje novou generaci palivových článků, které jednou nabájí lidskou základnu na měsíci. Představte si máleček, který vypadá jako stok zploštěných stříbrných a zlatých plechovek od limonády, omotaný klubkem hadiček a kaverů. Z článku vede skoro 270 senzorů a přes 1000 datových kanálů. Vědci sledují každičký výdech té mašinky. Proč to celé? Měsíční noc trvá 14 pozemských dní. Solární panely v té tmě mlčí. Baterie sami nestačí. Palivové články dokážou energii ukládat a zase uvolňovat. Jako termoska, akorát chytřejší. Podle NASA tyto testy dláždí cestu k dlouhodobému pobytu astronautů na povrchu měsíce. Tak ať vám doma nevypadne proud. Na rozdíl od měsíce máte zásuvku. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás příběh, který začal úplně obyčejně. Zprávou v soukromých zprávách. Astrofotograf Andrew McCarthy napsal pár týdnů před startem mise Artemis veliteli Reidu Weismanovi se šíleným nápadem. Co kdyby astronauti fotili měsíc úplně stejně, jako to dělá on ze Země? A jak popsal portál space.com, Weisman bez váhání kývl. Posádka tedy během desetidenního obletu odvrácené strany měsíce pozizovala série snímků v různých expozicích. McCarthy je pak skládá technikou stackingu. Průměruje šum, zesiluje barvy a odhaluje minerální složení povrchu. Modré odstíny prozrazují bazalty bohaté na titan, hnědé a červené zase staré železité horniny. A protože nahoře nepřekáží atmosféra, místo 2000 snímků McCarthy mu stačilo 15 až 20. Tomu se říká pracovní pohled.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix. Master Mix.

Real People, Angela Johnson, Can't Stop, Michael Gray Remix. A groovy, groovy, groovy. Dneska celé dve hočky. Tak ako stále. To je DJ Dalat. Toto je druhá hodinka. Relácie Sanctus Groove.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Can you feel it?

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: so let me go.
1: Zoom Radio.
2: Radio.

Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.